Zechtěj ptáky včut šnurt. Zvykla sobota třetia noc, on tur jak po šnurku. Pasažeria tma žečeň multum, tajence chulánky, palenie lulkov. Bál domů v klubče, co tam ještě, třeba ti spět